přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

Rádio X. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.

0: nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme, je přesně 7 hodin.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Svatý Toníček má plno slz u očiček. Taková je pranostika k dnešnímu dni a v kalendáři máme Antonína. Aktuální teploty z Břeclavy 15 stupňů Celsia, Hroznová Lhota, Velké Pavlovice a Jalubí hlásí 14. A podíváme se na předpověď pro dnešní den. Meteorologové nám slibují zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm, přes den víc proměnlivá oblačnost, ale také lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou k večeru ubývat a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 25 stupňů.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: První společná hodina bezstarostného víkendu je před námi, jak jinak než z hity pro dobrou náladu. Hned v úvodu dáme Backstreet Boys, Everybody a dáme taky Mikolase Josefa a další hity pro dobrou náladu. No a už za pár minut společně nahlédneme do kalendáře a popřejeme všem Antonínům a Toníčkům a nebude chybět ani taky náš první výletní tip. Tak krásné ráno!

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 13. června a v kalendáři je Antonín. Antonín je oblíbeným českým jménem. Přestože v dnešní době může působit mírně zastaralé, právě jeho historie sahající až do dob starého Říma mu dává punc kvality. Stejně tak i volný překlad ho řadí na přední pozice, doslova před ostatní jména. Domácky se Antonín může nazývat krátce Anton, Tonda, Tonia, Toník nebo Toníček s drobnělinou i Antonínek. Jméno zná řada světových jazyků. Jako Anton je najdeme ve slovenštině, rumunštině, němčině, dánštině nebo švédštině. Angličtina užívá jako Anthony a maďarská podoba jména je Antal. Nositelů jména Antonín je mnoho, najdeme je v české historii i současnosti. Jazykové variace jména najdeme po celém světě. Z významných Čechů stojí za zmínku jistě slavný český fotbalista Antonín Panenka, malíř Antonín Slavíček, hudební staratel Antonín Dvořák. Na stříbrném plátně září herec španělského původu Antonio Banderas anebo charizmatický Anthony Hopkins. Antonín je jménem známým již z dob řecko-římských. Doslovně se Antonius dá přeložit jako patřící Antoniovi a z latiny se je překládá jako přední anebo vynikající. A my budeme blahopřát všem vynikajícím Antonínům a Toníčkům a dívám se, kolik že jich na Moravě máme. A začneme ve Zlíně, tam je jich 613, v Uherském Hradišti 1258, ve Veselí nad Moravou 487, v Kyjově 451, v Hodoníně 342, v Brně 1637 a v Břeclavi 404. Tak krásný sváteční den vám všem, milí Tondové. A ještě nahlédneme do psího a kočičího kalendáře. V kočičím je dnes jméno Just a v tom psím je Rintintin. Tak krásnou sobotu.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Krásné sobotní ráno z Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Dnešní 13. červen patří jednomu vynálezu, bez kterého by naše skříně, módní průmysl ani domácnosti nevypadaly tak, jak je známe dnes. Je totiž den šicího stroje. Možná vás překvapí, že ještě před necelými 200 lety si většina oblečení šila ručně. Jedny šaty nebo kabát tak mohly vznikat celé dny, někdy i týdny. Šicí stroj ale všechno změnil, zrychlil výrobu oděvů natolik, že se kvalitní oblečení postupně stalo dostupné téměř každému. A jedna zajímavost. První šicí stroje byly tak neobvyklé, že se jich lidé zpočátku obávali. Někteří krejčí dokonce protestovali, protože měli strach, že přijdou o práci. Nakonec se ale ukázalo, že šicí stroj není konkurentem člověka, ale jeho pomocníkem. Možná si taky vzpomínáte na starý šicí stroj u babičky, který se šlapal nohou a vydržel snad všechno. Tak vězte, že slaví svůj den jeden z nejpraktičtějších nálezu historie. Před námi Venga Boys a slíbím taky Lady Gaga a Shakira. Tak krásné ráno.
0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud ještě nemáte plán na dnešní den a chcete vyrazit s dětmi za zážitky, máme pro vás tip do Brna. Ve videocentru se dnes koná akce Vynálezy snů, která ukazuje, že dětská fantazie opravdu nezná hranic. Představte si třeba mexický větrák, AI barmana nebo další nápady, které vznikly v dětských hlavách a proměnily se ve skutečné vynálezy. Nejlepší na tom je, že návštěvníci nebudou jen přihlížet. Děti si mohou vyrobit vlastní svítící klíčenku, postavit motorovou lodičku, vyzkoušet si pájení, programování a nebo ovládání robotů. Chybět nebude ani vystoupení zvěda, kterého znají malí diváci z Déčka, a samozřejmě spousta pokusů, objevování a taky tvoření. Akce Vynálezy snů probíhá dnes od 10. do 18. hodiny ve videocentru v Brně a kdo ví, možná právě tam potkáte budoucího českého vynálezce, který třeba jednou změní svět.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Krásné sobotní ráno si hem přejeme minutu po 8. hodině.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Svatý Toníček má plno slz u očiček, to říká pranostika pro dnešní den, jaké jsou aktuální teploty. Hodonín, Sudoměřice a Moravská Nová Ves hlásí 16 stupňů Celsia, Slavkov u Brna 15. Dnes nás čeká zpočátku větší oblačnost, místy s doznívajícím občasným deštěm. Přes den více proměnlivá oblačnost s lokálními přehánkami. Srážky i oblačnost budou večer ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s lokálními přehánkami a teplotami v rozmezí 19 až 22 stupni Celsia.
5: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Bezstarostný víkend s rádiem Jih.
3: Začíná další hodina bezstarostného víkendu a my jsme rádi, že jste tady společně s námi. Dnes slaví svátek Antonínové. Jméno Antonín patří v českých zemích těm tradičním a po generace velmi oblíbeným. Pochází z latinského Antonius a bývá spojováno s vlastnostmi jako vytrvalost, pracovitost a spolehlivost. Všem Antonínům tak přejeme krásný sváteční den. Dnešní 13. červen je také dnem šicího stroje a věděli jste, že než se šicí stroje rozšířily do domácností, mohlo ušití běžných šatů zabrat i několik dnů ruční práce, u některých věcí i několik týdnů, a tak zásadně se nám všem změnil život. A pokud hledáte tip na dnešní výlet, vydejte se do brněnského Vida centra. Koná se tam akce Vynálezy snů, kde můžete objevit originální dětské nápady proměněné ve skutečné vynálezy, vyzkoušet si programování robotů, postavit motorovou lodičku, anebo si vaše děti můžou dokonce vyrobit vlastní svítící klíčenku. No a v inspirativních tipech budeme pokračovat i během této hodiny. Vikča Lipovčanová přidá kulinářský tip pro vaši kuchyni. No a pan doktor Krejzlík poradí v rubrice Krása bez skalpelu. No a k tomu samozřejmě nebudou chybět hity pro dobrou náladu. Slíbím vám třeba teď Marka Ztraceného anebo Avičiho. Tak krásné ráno!

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Pokud máte rádi příběhy lidí, kteří dokázali změnit svět kolem sebe, máme pro vás zajímavý tip na výlet do Otrokovic. Na náměstí 3. května právě zastavila originální putovní výstava Baťův svět, která připomíná odkaz Tomáše Bati u příležitosti z tého 50. výročí jeho narození. Nejde přitom o klasickou výstavu za vitrínami. Dva speciální moduly vytvořily moderní expozici, která návštěvníky provede Baťovým světem podnikání, inovací, vzdělávání i společenské odpovědnosti. Připomíná také hodnoty, na kterých Tomáš Baťa postavil své impérium, a to pracovitost, odpovědnost, pořádek a odvahu přicházet s novými nápady. Možná je až překvapivé, jak aktuálně některé jeho myšlenky působí i dnes, více než 100 let poté, a právě proto stojí za to se na výstavu jít podívat. Baťův svět najdete na náměstí 3. května v Otrokovicích až do 23. června a otevřeno je každý den od 9. do 17. hodiny. Pokud tedy hledáte inspirativní zastávku na víkendový výlet, možná jste ji právě našli.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Kdo by nemiloval Kinder Mléčný řez? A právě jeho domácí verzi si dnes můžete připravit společně s dětmi podle receptu od Viktě Lipovčanové. Je to přesně ten typ receptu, který spojuje rodinu u jednoho stolu. Děti mohou pomáhat se šleháním, mícháním, mazáním krému nebo skládáním vrstev. A co je nejlepší? Celý dezert je hotový asi za 15 minut, takže se nikdo nestihne začít nudit. Malí pomocníci navíc budou mít skvělý pocit, že si oblíbený mléčný řez připravili sami nebo alespoň společně s maminkou, tatínkem, babičkou či dědou. A upřímně, právě tyhle chvíle bývají často sladší než samotný dezert. Pokud tedy hledáte jednoduchou víkendovou aktivitu pro děti, která končí něčím moc dobrým na talíři, domácí Kinder mléčný řez podle Viktči Lipovčanové může být strefou do černého. Celý recept najdete v popisku u Viktči na jejím Instagramu a my přejeme dobrou chuť i spoustu zábavy při pečení.
0: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
9: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: skalpelu s doktorem Krejzlíkem.
1: Posloucháte pořad Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. V této sérii se díváme na moderní estetickou medicínu a na to, jak důležitou roli hraje přirozenost, rovnováha a respekt k vlastnímu obličeji. Jedna z nejčastějších obav lidí, kteří přemýšlí o estetickém ošetření, je ztráta mimiky, že obličej bude působit nepřirozeně nebo strnule. Je to oprávněná obava?
2: Dříve možná byla, ale dnes už ne, v případě správného provedeného zákroku. Moderní přístup pracuje s velmi jemnými dávkami, ale i s přesným cílením.
1: A co to znamená pro pacienta?
2: Že se právě nemění jeho výraz. Nejde o to vypnout obličej, ale uvolnit přetížené svaly tam, kde vytvářejí nežádoucí napětí.
1: Takže obličej zůstává přirozeně pohyblivý?
2: Myslím, že ano. Správný výsledek je takový, že člověk se stále usmívá, mračí, reaguje jen bez zbytečných, tvrdých nebo unavených rysů.
1: Mnoho lidí se ale bojí, že změna bude viditelná na první pohled.
2: To je právě častý strach. Přitom ideální výsledek by neměl být rozeznatelný jako zákrok, jen jako svěží výraz.
1: Takže cílem není změna, ale uvolnění.
2: A to je právě velký rozdíl proti dřívějším postupům.
1: To byl pořád Krása bez skalpelu s doktorem Pavlem Krejzlíkem. Více informací najdete na webu www.krejzlík.cz a také na sociálních sítích. Na Instagramu MUDr. Pavel Krejzlík právě probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 5000 korun na estetické ošetření.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisechnice.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
2: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme minutu po 9:00.
11: Rádio Jih, počasí.
10: Začneme pranostikou. Svatý Toníček má plno slz u očiček. A jaké jsou aktuální teploty? Z Kyjova, Čejkovic máme 16 stupňů Celzia, Hustopeče a Dolní Němčí hlásí 15. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přehánky. Srážky i oblačnost budou k večeru ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Neděle tak také nabídne proměnlivou oblačnost s lokálními přehánkami a zítřejší teplotní maxima 19 až 22.
12: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
10: Je to další hodina a s ní i naše tradiční víkendová pohoda. Jako každou sobotu mezi 9:00 a 10:00 vás čekají ty nejlepší české a slovenské hity, které k sobotnímu dopoledni prostě patří. Dnešní den 13. června a svátek má Antonín, jméno s dlouhou tradicí, které v sobě nese pevnost i poctivost. Pochází z latinského Antonius a často se vykládá jako ten, který je neocenitelný, anebo také jako symbol vytrvalosti. Všem Antonínům z jihu tak přejeme krásný sváteční den. Dnešní den je také navíc dnem šicího stroje, vynálezem, který změnil svět módy i domácností. A pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit, připomínáme putovní výstavu Baťův svět v Otrokovicích. Moderní expozice vám přiblíží odkaz Tomáše Bati, jeho podnikání, inovace i hodnoty, které ovlivnily celé generace. No a v této hodině nás čeká rubrika Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes máme ve studiu hosta, jehož rodinné podnikání odstartovala jedna velmi netradiční svatební výsluška. Ve studiu přivítáme pana Petra Balaštíka z rodinného včelařství Balaštík z Mutěnic.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
15: Hity, kterým rozumíte.
14: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
15: Od 9 do 10.
16: Žiju příběh za forela, skládám stránku ke stránce.

0: poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Hezké sobotní dopoledne přejeme, posloucháte Rádio Jih a naši rubriku Poctivě z jižní a východní Moravy. Dnes máme ve studiu hosta, jehož rodinné podnikání odstartovala jedny velmi netradiční svatební výsluška. Ve studiu vítám pana Petra Balaštíka z rodinného včelařství Balaštík Smutěnic. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Jih.
1: Petře, vy a vaše manželka Jana se včelám věnujete bezmála 20 let. Jak je to s tím věnem? To se dneska místo peřin a peněz dávají úly?
2: U nás to tak bylo, já jsem se ve včelách pořád vrtal tchánovi a tak se po svatbě zbalily právě ty peřiny, pak včelie a už to jelo. Postupně se u nás z koníčku stala práce a pomalu budujeme rodinnou včelí farmu. Dnes s námi v Mutěnicích včelaří i naši malí pomocníci Linda s Adamem a nejmladší Marek, ten má ještě chvilku čas, ten je v kočárku. Staráme se zhruba o 100 včelstev a všechno se snažíme dělat tak nějak v souladu s přírodou a hlavně naslouchat potřebám včel.
1: 100 včelstev, to už je pořádná armáda. Vy se zaměřujete hlavně na druhové medy, ale z vosku vyrábíte i pomůcky pro včelaře z celého Česka a Slovenska. O jaké produkty jde, si řekneme hned po další písničce. Hostem Rádia Jih a sobotní rubriky Poctivě z jižní a východní Moravy je Petr Balaštík.
0: Hodina českých a slovenských hitů na Rádiu.

0: Poctivě z jižní a východní Moravy.
1: Jsme zpátky v rubrice Poctivě z jižní a východní Moravy na rádiu Jih. Naším dnešním hostem je včelař Petr Balaštík z Mutěnic. Petře, pojďme k tomu vašemu medu. Vy neprodáváte jen univerzální med, ale sázíte na konkrétní druhy, které u vás lidé najdou nejčastěji.
2: Naší chloubou jsou druhové medy z jižní Moravy, především akátový a lipový. Samozřejmě máme v nabídce i první jarní vícedruhový med. Každý z těch medů má úplně jinou chuť, barvu i vlastnosti. Velmi rádi děláme se zákazníky dokonce i degustace medů.
1: Mě fascinuje, že z včelího vosku vyrábíte takzvané mezistěny pro včelaře z celé republiky i ze Slovenska. O co přesně jde?
2: Jsou to vlastně voskové pláty, které se vkládají do rámku. Rámek se vloží do úlu a včelám to usnadní stavbu nové plástve. Zpracování vosku je naše velká specializace. Za jednu sezónu zpracujeme okolo 30 tun včelího vosku a díky tomu se řadíme na přední příčky zpracovatelů v České republice. Z čistého vosku pak samozřejmě odléváme taky krásné voňavé svíčky.
1: Vy ale velmi úzce spolupracujete i s dalšími šikovnými lidmi z okolí. Co díky tomu vzniká?
2: My jsme spojili síly s místními výrobci a z našich produktů pro zákazníky vznikají úplně úžasné věci, například exkluzivní čokoláda s pilovými zrny, medové perničky nebo přírodní kosmetika ze včelých produktů.
1: Takže u vás člověk najde kompletní včelí lékárnu i cukrárnu. Vy ale nabízíte i zážitek, kdy lidé mohou jít přímo k vám, k úlům. Jak taková exkurze vypadá a jak o ní můžete na jihu soutěžit, vám prozradíme za chvíli.
0: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na rádiu Jih.
3: Vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život

0: radostný víkend s Rádiem Jih.
1: Do třetice vás vítám u rubriky Poctivě z Jižní a Východní Moravy na Rádiu Jih. Naším hostem je Petr Balaštík z Mutěnic. Petře, od loňského roku nabízíte zážitkové exkurze přímo ke včelám. Co všechno u úlu posluchači zažijí?
2: Pro nás bylo strašně důležité návštěvníky dotáhnout přímo ke včelám. Žádné koukání přes sklo, vše máme na dosah ruky. Návštěvníky si kompletně vybavíme ochrannými pomůckami, máme bundy s kloboukem, rukavice, všechno máme i pro děti a vyrazíme přímo na včelnici. Stoupneme si vedle sebe k úlu uprostřed stovek tisíc včel. Společně úl otevřeme, ukážeme si, jak vypadá královna trůbec dělnice, vysvětlíme si, co je dýmák nebo rozpěrák, vše si můžete osahat a nakonec si ochutnáme med přímo z plástve.
1: To zní jako naprosto dokonalý rodinný výlet. Kde si mohou lidé tuto exkurzi nebo vaše medy objednat?
2: Všechno najdete na našem webu www.včelastvíbalaštík.cz. Můžete se za námi zastavit v Mutěnicích v našem obchůdku a novinky a fotky ze života včel dáváme na náš Facebook a Instagram Včelaství Balaštík.
1: A my pro vás, milí posluchači, máme skvělou zprávu. Příští týden v pořadu Tajemný jih po 16. hodině budeme každý den soutěžit o dva poukazy na tuto zážitkovou exkurzi. Každý den tak potěšíme jednoho z vás, kdo může vzít partnera nebo dítě a vyrazit do Mutěnic. Petře, moc děkuji za návštěvu a ať vám včelky dělají jen radost.
2: Já moc děkuji za pozvání a přeju sladké dny všem na jihu.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Ranní káva, příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
4: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
5: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
6: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hity, které milujete.
10: Hity, kterým rozumíte.
9: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: českých a slovenských hitů.
1: Na rádiu Jih.
2: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta řekla, hele, děti teď tancujou na zvláštní škole. A to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně a i když je to

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ještě než se dostaneme k jukeboxu, dáme malou zastávku dnešního oslavence. Máme 13. června a v kalendáři je Antonín. Jméno Antonín patří v českých zemích těm tradičním a po generace velmi oblíbeným. Pochází z latinského Antonius a bývá spojováno s vlastnostmi jako vytrvalost, pracovitost a spolehlivost. Všem Antonínům a Toníčkům tak přejeme z jeho krásný sváteční den. A kolikže jich na Moravě máme? Ve Zlíně 613, v Uherském Hradišti 1258, ve Veselí 487, v Kyjově 451, v Hodoníně 342, v Brně 1637 a v Břeclavě 404. Tak krásný sváteční den vám všem, Tondové. No a pokud chcete nechat zahrát tomu vašemu Tondovi nebo i narozeninovému oslavenci někoho pozdravit nebo potěšit písničkou z éteru Rádia Jich, můžete psát na 606 703 889, ať už formou SMS nebo klidně na WhatsApp. Budu se i moc těšit na fotky od vás, kde teda dnes jste, jak vypadá ten váš den, a klidně pošlete fotku úplně čehokoliv. Budu se těšit na každou jednu z nich a opět vám zase pošlu nějakou fotku já. Co vám slíbím do 10, tak dáme Mandraže a Travoltu, tak to si jako zatančíme, a dáme taky Týmy a Lie tam v tom těž. Tak krásnou sobotu.
0: Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projížďky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Největší open air akce na Kyjovsku, Euphoria Party, se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Vinařství Šato Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity o ceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
2: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jich.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisechnice.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Krásné sobotní dopoledne s jím přejeme přesně 10 hodin.
6: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Začneme pranostikou. Svatý Toníček má plno slz u očiček. Jaké jsou aktuální teploty? 17 stupňů na všech místech, na která se právě teď dívám. A to je Uherské Hradiště, Dolní Bojanovice, Dolní Věstonice a Bílovice u Uherského Hradiště. A jaká je předpověď pro dnešní den? Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přehánky, srážky i oblačnost budou večer ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25. Neděle tak také nabídne proměnlivou oblačnost s lokálními přehánkami a zítřejší teplotní maxima 19 až 22.
6: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
7: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
5: A je tady naše oblíbená hodina písniček pro vás, podle vás, mezi 10. a 11. jako každou sobotu. Doufám, že jste se těšili stejně jako já. A beru první zprávu, která přišla od Petra z Kroměříže. Ahoj super rádio, jedu na benefiční motopárty pro Tamarku do Novosedel. Tak mi prosím zahrajte do přilby nějakou rokovou, třeba od Harleje, díky moc motorkář Petr. Tak my zdravíme do Kroměříže a taky na akci do Novosedel. A další zpráva je od Vojtěšky. Krásné sobotní dopoledne všem Jižanům i tobě, Peti. Prosila bych zahrát písničku od Harleyů pro Romana a Martina. Zase pracují na domečku, tak ať se jim vše daří. Tak zdravíme kluky, Harleje dáme, tak dáme svařák. Doufám, že se vám bude líbit, že si u toho zanotujete, zatancujete, zaspíváte. A beru další zprávu. Dobrý den, prosíme o písničku k narozeninám pro tátu Toma ze Žďánic, který slaví v pondělí krásných 40 let. Aktuálně pracuje na zahradě, tak doufáme, že mu to jde pěkně od ruky. K narozeninám mu přejeme jen to nejlepší, ale hlavně zdraví a máme tě rádi. To vše přejí manželka a dcery Kája a Adrianka. Nádherné přání, co víc si přát, Tome. Možná jenom ještě gratulaci z rády a jich, tak tu také posílám, taky od nás všechno jen to nejlepší ke 40. narozeninám. A vezmu ještě jednu zprávu. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát nejlépe písničku od Imagine Dragons pro maminku k narozeninám. Milá Andrejko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Užívej si života a ať se ti splní všechna tvá přání. To ti ze srdce přeje manžel Ivan a děti Miška, Tomáš a Gábinka. A já se pod to podepíšu, tak Andrejko i od nás z rády já jich všechno jen to nejlepší a posíláme Imagine Dragons.
7: Jukebox Jukebox Rádia Jih.
2: Jukebox Rádia Jih.
7: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Tak možná to u vás doma, nebo v autě, nebo v práci vypadalo jako teď tady ve studiu, takže všechno se tady otřásilo, ale bylo to perfektní, před námi už je pokáč a pak dáme další pecky, protože přišla tahle zpráva. Dobrý den, zahrajte prosím mému dědovi Jaroslavu Novotnému ze Stavišic k jeho 60. narozeninám. Za celou rodinu přeje všechno nejlepší vnučka Klárka a má tady písničkový výběr, tak uvidíme, nějakou z těch písniček určitě zahrajeme Kláry a dědovi, přejeme všechno jen to nejlepší. Ahoj. Jihu, prosíme o zahrátí písničky pre Janka Hůška na Slovensko do moravského svatého Jána. Nech zvládne premiéru rozhodčího fotbalového utkání v Lanžhotě. Zdravím do rádia i posluchače a chtěl bych zahrát něco pořádného pro mého nejlepšího kamaráda Tonyho z Kyjova. Další, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mému manželovi Toníkovi k jeho dnešnímu svátku, k narozeninám a k našemu 38. výročí svatby, manželka Kája. No tak to je nádherné, všechno se to tak potkalo. Tak přeju všechno nejlepší, jak svátku, k narozeninám, tak hlavně k tomu výročí 38. Úplně neuvěřitelné a bez tak Káji je to tak, jako byste sebrali včera. Myslím si, že mám pravdu, možná mi i přikývneš. Další zpráva, zdravím rádio Jih, prosím zahrát pro mého Antonína, nejlepšího chlapa, přejeme mu všechno nejlepší k svátku, jeho Marcela a vnuk Lukášek, moc děkuji a je to do Dubňan, tak i tam zdravíme a vezmu ještě jednu zprávu. Ahojky, chtěli bychom poprosit o písničku pro našeho vnoučka, velkého fandu Slovácka, úžasného bráchu Vyťulku Klamarčíka k pondělnímu svátku. Tak hodně zdravíčka, úspěchů ve fotbale a škole, přejí rodiče, brácha Štěpa, děda a babča. Jirka, pokud by to bylo jen trochu možné, písničku od Pokáče, děkuji a všem přeji krásný víkend. Tak Vyťulkovi zahrajeme Pokáče, dáme teda rodinný tip, tak doufám, že se bude líbit. Zdravím vás všechny, už se těším na další zprávy, které můžete posílat na 606 703 889. Ať už formou SMSky a nebo na WhatsApp.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Prosím o zahrání písničky pro syna Dominika, Peťa z Lednice. Další zpráva, dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát našemu milovanému Lukáši Klímovi z Trutnova k jeho 35. narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky a ať je pořád tak úžasný chlap jako doposud. Přeji Simča, Romča a Lucie z Ježova a já taky. Takže Lukáši, všechno jen to nejlepší. Ahoj, chtěla bych zahrát něco pro moju malou Amálku a je, jsou tady srdíčka, tak i Amálci zahrajeme. Další zpráva, dobrý den, mohli byste mému tátovi zahrát Hollywood Hills, my jedeme 8. září do Ameriky. No tak páni, to je aspoň plán, tak písničku určitě zahrajeme, už je připravená a hrát budeme taky ve snu. Ahoj Rádio Jih, prosím písničku od Vesny Moravo Moravo, písnička je pro maminku z lásky a děkuje Sandra. A další zpráva, prosím o zahrání písničky pro mého manžela Staňu, který včera oslavil krásných 60 let. Přejeme hlavně hodně zdraví, mnoho rybářských úlovků, aby byl tak veselý až do 100 let, přeje manželka Jitka a celá rodina. Tak děkujeme, přejeme krásnou sobotu, tak my taky děkujeme, že jste si napsali, no a přejeme Staňovi všechno jen to nejlepší, 60, tak v 60 právě začíná teprve život, Staňo, tak aby ses podle toho zařídil a písničku posíláme právě teď. Hezké narozeniny.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ahojte, zahrajte prosím do Hroznové Lhoty k dnešnímu svátku našim dvěma Antonínkům. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať nás doma poslouchají. To jim přeje Marťa a Eda, krásné přání. Ať vás doma poslouchají, tak doufám, že to slyšeli všichni Antonínci, Toníci, Toníčci, vzali si to k srdci. Ahojky, zdravíme z Oslavan a prosíme zahrát do deštivé soboty, děkuje nám Lenka, tak zdravíme do Oslavan, ale taky do Čejkovic, protože přišla tahle zpráva. Prosím o písničku k práci v Čejkovicích na baráku pro Pavla, Laďu a Marcela. Další chtěli bychom zahrát písničku pro naše kamarády z Vracova, se kterými dnes v noci odlétáme do Itálie, aby se výlet vydařil tak jako vždy Petra a Petra. No tak zdravíme teda Vracov ze studia Rádia Jih z Hodonína, tak to máte dobré plány do Itálie a ještě kamarádi z Vracova, no tak hlavně, ať se vám všechno vydaří a příště můžete dát vědět, já se připojím. Další zpráva, ahojky Peti, prosím o písničku k 19. narozeninám našemu synovi Peťovi, které oslavil v pondělí. Máme tě rádi, je tam u toho srdíčko, je tam máma a táta Bravlíkovi Boleradice. Peťo, všechno nejlepší, 19. to letí, že? Všechno nejlepší, ještě jednou. A další zpráva, dobrý den, přeji, mohli byste prosím zahrát písničku Zlatíčka pro mého kolegu? Můžeme. A rádi zahrajeme, myslím si, že si to i rádi všichni poslechneme, co ladíme rádio jich právě teď, protože si u toho i zaspíváme. A vezmu ještě jednu zprávu, dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku od Evy Farné a Miraj, vzpomeneš si, pro moji mamku Marušku za to, co pro mě vše dělá, jak se hezky o mě stará po úrazu a ať se jí dnešní oběd povede. Děkuje Adam a přeje hezký den. Tak Adame, zdravíme tebe i maminku a písnička je připravena.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
2: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisechnice.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.
6: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
8: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy za

0: vrtněte na web www.vaše-pomlčka-chyba.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih.

0: Pojď sem.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát naší dceři paní Romaně Hutákové k jejím dnešním narozeninám. Mnoho štěstí a zdraví přeji rodiče a já taky, Romy, tak všechno nejlepší. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro dobrou náladu. Další zpráva, prosím o zahrání písničky k svátku pro syna Toníka Opavského a švagrovi Martinovi Špačkovi, třeba Holky, díky Katka s rodinou. Tak Holky, asi senzační připraveno, tak doufám, že se bude líbit a že udělá radost. Další zpráva, mohli byste zahrát písničku Jen tak ke kávičce. Další, dobrý den, prosila bych zahrát pro syna Toníčka Kmeninám Dogbel, Lúbim ťa, mamka. Krásná zpráva, tak Toníčkovi přejeme taky všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku, k dnešním meninám. A vezmu ještě jednu zprávu, prosím zahrát od ACDC písničku pro rehabilitační Kyjov, pro nejlepší sestřičky na světě, moc mě chybí, mám jich ráda, napsala Marcela. Tak Holky i ACDC připraveni, za chvilku ještě další vzkazy od vás a taky další písničky podle vás. Jinak číslo je 606 703 889.
1: Jukebox Rádia Jih.
3: Jukebox Rádia Jih.
1: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jich. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: A jdeme rovnou na vaše vzkazy, milé Rádio Jich. Moc ráda vás poslouchám a tímto vás i zdravím. Chtěla bych vás poprosit o zahrátí pro moje úžasné vnučky něco od Marka Ztraceného. Moc děkuje babi Jarka z Velké nad Veličkou. Krásná zpráva, Jary. Moc děkujeme, že nás ráda posloucháš a zdravíme tvoje vnučky. Zdraví do Rádia Jich. Zahrajte prosím něco pěkného pro všechny, co pracují na zahrádkách a co plánují dnes grilovat. A prosím hlavně pro Irénu a taky sestřenici. Písničku nechám na vás, aby potěšila. Ahoj do rádia, prosím o písničku pro synovce Toníka Popelku, přeju mu zdraví, ať nepustí žádný gól a děti nezlobí, děkuje teta Marcela. Tak všem Toníkům všechno nejlepší, protože dnes máme 13. června a svátek slaví Antonín. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro naše vnučky, Aneška měla včera 4 roky a Eliška zítra 6. Vše nejlepší jim přeje babička a děda z Bratřic. Já se připojím, 4 a 6, tak holčičky šikovné, už veliké, tak to jsou krásné roky, tak Aneško i Eliško, krásné narozeninky vám přejeme z Rádia Jich. A bude tady ještě jedno přání, ahoj Peti, ve čtvrtek měla naše dcera Natálka Tihlaříková z Těmic 12 let. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se jí líbí v nové škole, to jí přeje mamka, taťka, Nikča, babičky a děda a celá rodina. Kdyby tady byla nějaká písnička od Billie Eilish, tak to bude super, tak ta je připravena, dáme Bad Guy, tak doufám, že se Natálce bude líbit. Majku zdravím a zdravíme Těmice a taky hlavně to dobře oslavte.
0: Jukebox Rádia Jich. Nikdo nehraje víc.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden.

0: Ten Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme, je přesně 11 hodin.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Svatý Toníček má plno slz u očiček, to říká pranostika, co ukazují teploměry právě teď. Ve Veselí nad Moravou 18 stupňů, na Sedlovice a Bořetice 20 a Šlapanice 19. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost a lokální přehánky, srážky i oblačnost budou večer ubývat a nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Neděle nabídne také proměnlivou oblačnost s lokálními přehánkami a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
3: Začíná další hodina bezstarostného víkendu a my jsme rádi, že jste tady společně s námi v této hodině. Nebudou chybět hity pro dobrou náladu a ty doplní také Rastíno Janovíček s Jihem za vínem. Připomínám, že dnes je 13. června a svátek slaví Antonínové. Antonín, tak to je jméno, které pochází z latinského Antonius a bývá spojováno s vlastnostmi jako vytrvalost, pracovitost a spolehlivost. Tak všem Antonínům ještě jednou všechno nejlepší. Dnešní den je také dnem šicího stroje a ještě doplním výletní tip. Pokud byste rádi někam vyrazili, tak se můžete vydat do brněnského Vida centra. Koná se tam akce Vynálezy snů, kde můžete objevit originální dětské nápady proměněné ve skutečné vynálezy, vyzkoušet si programování robotů, postavit motorovou lodičku a nebo si vaše děti můžou vyrobit vlastní svítící klíčenku. A teď ještě poslední vzkazy, které dorazily na 606 703 889. Dobrý den, chtěl bych zahrát pro mě a moji úžasnou a okouzlující kolegyňku Katku a všem kuchařům na Záhoří a na Moravu, kteří tráví víkend u sporáku. Taky tobě a všem přeji krásný víkend. Tak my moc děkujeme. Další zpráva, ahoj Peti. Chtěla bych popřát k narozeninám Editce Slovákové, k 15. narozeninám, které má 15.6. Teta Janča jí přeje všechno nejlepší. 16.6. má syn Hinek Prachař 38 let a 17.6. má Gábina Matyášová 38 let. Tak na všechny Janča myslí a všem přeje hlavně hodně zdravíčka a já taky štěstíčka. A ještě poslední zpráva, ahoj prosím o nějakou písničku pro moji milovanou maminku, babičku a prababičku, která slaví právě dnes 80 let. Přejeme hodně zdraví, úsměv na tváři a ještě spoustu let mezi náma. To ze srdce přeje dcera Renata s manželem, vnučky Michalka a Kačenka s manželama a pravnučky Tereska, Barunka posílají velkou pusu. Krásnější tečku za dnešním juboxem jsme si nemohli přát, tak babičce a prababičce přejeme i my z rádia jejich krásné narozeniny a hlavně pevné zdraví a vám všem bezvadný víkend.

0: za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Hned dvě mezinárodní soutěže a naši vinaři v obou pořádně šlápli na plyn. Řeč bude o Gros du Monde, která proběhla letos v Mikulově, a taky o polské Galicia Vitis. No a pak tady máme ještě jednu výzvu přímo pro vás, posluchače. Spustilo se totiž to hlasování o top vinařský cíl roku, tak i vy můžete rozhodnout. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Toto jsou moje dnešní vinařská témata. Přeju prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Petrem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Mezinárodní soutěž Gros du Monde se věnuje výhradně jediné odrůdě rizlinku vlašskému, u nás familiárně zvanému taky Vlašák nebo Pašák Vlašák. A letos se poprvé v historii konala v České republice, přímo v Mikulově. Pátý ročník přinesl rekordní čísla. 356 vzorků z 8 evropských zemí hodnotila mezinárodní porota z 11 zemí světa a to je teda slušná přehlídka Vlašáku. No a výsledek? Naši vinaři vybojovali hned 4 ze 7 šampionských titulů a odvezli si 14 z celkových 20 platinových medailí. Šampiony se staly vinařství číslo 44 v kategoriích mladých suchých vín, vinařství Mikvin v kategorii nazrálých suchých vín, vinařství Volaří v kategorii polosuchých a Martin Šebesta v sladkých vínech. Zbývající 3 tituly putují do Srbska a Maďarska. Slavnostní vyhlášení výsledků a veřejnou degustaci už máme za sebou, nicméně Vlašák se dá samozřejmě popíjet celý rok, tak i toto jsou dost dobré důvody, proč byste jej měli ochutnat i vy, pokud se třeba ještě nedej bože této odrůdě z nějakého mně neznámého důvodu vyhýbáte. Tak všem úspěšným vinařům samozřejmě posíláme velké gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Z mezinárodní soutěže Galicia Vitis přijela česká moravská výprava domů s pěknou kořistí. 3 tituly šampiona a celkem 22 medailí, tak to se teda v Polsku opravdu povedlo. Galicia Vitis je soutěž, jejímž cílem je srovnávat kvalitu vín ze střední a východní Evropy s víny z celého světa. Mezinárodní porota hodnotí vzorky na stovkové stupnici podle mezinárodně uznávaných kritérií. No a největší hvězdou výpravy se tak podle těchto stalo vinařství Balón hned se 2 šampionskými tituly. Frankovka Blanc zvítězila v kategorii polosuchých a polosladkých vín a Frizante Cuvée Pinot v kategorii perlivých. 3. titul šampiona pak putuje do vinných sklepů u Jeňoura za Chardonnay 23 v kategorii suchých vín, takže celkem výprava přivezla 12 zlatých a 10 stříbrných. Vedle šampionů se prosadila i vína od vinařství Josefa Duvka, Oldřicha Drápala, vinařství Bukovský a taky Godberg. Gratulujeme.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
4: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
6: Společnost Special Turbo z Prušánek, autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel, přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou

0: Vítkem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: No přátelé, hlasování o top vinařský cíl 2026 už je opět spuštěno. Jeho další ročník a teď máte slovo i vy, a to doslova a do písmene. Top vinařský cíl je online průvodce po více než 235 místech po celém Česku. Od Beskyd po Sokolov, od Šumavy po Krkonoša, samozřejmě až po Jižní Moravu. Patří mezi ně vinařství, vinotéky, sklepní uličky, penziony, restaurace, které profesionálně pracují s vínem. Tým 11 odborných garantů, novinářů, someliérů a taky odborníků na vinařskou architekturu hodnotí každé místo osobně. No a v terénu poznáte zapsané cíle podle samolepky s logem projektu, takže hlasovat může každý, výsledky bývají každý rok těsné a každý hlas se počítá. Navíc každý hlasující se automaticky zařazuje i do slosování o ceny od partnerů. Výsledky budou sice známy až na začátku října, ale vy můžete hlasovat už teď. Webovka je jasná. topvinařskycíl.cz.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď už tady mám nabídku pro ty, co nevíte, co s nejbližšími dny volná, tak můžou to být i tipy do těchto moravských měst a obcí, kde se konají nějaké ty vinařské akce. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Boskovice, Brno, Bzenec, Dambořice, Dolní Bojanovice, Dolní Věstonice, Havraníky, Horní Věstonice, Hustopeček, Kyjov, Lednice, Mikulčice, Milotice, Moucnice, taky Mutěnice, Nový Podvorov, Nový Šaldor, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Rakvice, Šatov, Šidbořice, Třebíč, Uherské Hradiště, Valtice, Velehrad, Velké Bílovice, Vrbice, Vrbovec, Zaječí a Znojmo. Uf, tak to je parádní nabídka. Podrobněji se vše dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech. No a já už se za vámi těším příští týden. Do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Jano Víno.
0: Jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
5: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra.hodonin.cz.

0: i online. www.radiojich.cz. Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Dia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
7: Ahoj děti!
8: Jdeme na Cibuláčik!
9: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
10: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
9: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
8: Vidíme se na Cibuláčiku!
10: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Babyfest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to

Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, údržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, ošetky, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Rádio Jih.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.

0: mrkněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
2: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
3: Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se

0: Teď se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol od značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jih.

0: řemeslný festival, kde můžete pracovat. To je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projížďky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou tratě na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity oceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-léto.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Radio Jih.
1: Dámy tu mano! I venga con

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.

0: i online. www.radiojih.cz. Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days je do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: mrkněte na web. Ne, vaše pomlčka si dá.
1: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Největší open-air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJ z Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Máte rádi pohyb a krásnou přírodu? Přijeďte v sobotu 20. června do Zlatnické doliny na 13. ročník běhu zdraví Zlatnickou dolinou 2026. Připravené jsou trati na 17 a 8 kilometrů, Nordic Walking i dětský běh. Každý účastník získá medaily a těšit se můžete i na tombolu. Přijeďte si užít den plný sportu a skvělé atmosféry. www.bikearenazlatnickadolina.eu. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebsová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Rádio Jih.

0: za nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se

0: Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky, vedle

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Rádio Jih.

jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

tipy pro dobrou náladu. Rádio Jih. I could stay awake just to

0: KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jich.
1: Ach ty, Váňo, i pane, jen se podívej.

sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

Posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.
2: Check the party, the party, check the party, yo, check the party, the party, check the party, yeah.

0: letní party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.

0: 105, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Estate, estate, e ora, di azzurro, balla, balla.

0: party Rádia Jih. To jsou největší party hity všech dob.
1: Až do půlnoci.

0: 514, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

Posloucháte sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

jich. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

Jí. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.